0: se majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Novinky hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším krátký přehled novinek hit parády 107 Fríčka. Novinka s číslem 1, Cat's Eye a jejich Hootie Fruity. Novinka číslo 2, Atoma a italský Anima. Se třetí novinkou do hitparády přichází Cardi B a Ha.

0: čtvrtá novinka aktuálního kola hitparády 107. Fríčka nese název Same Old Sky. Ale Farben a May Stephens. Takhle zní aktuální novinky hitparády 107. Fríčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.

0: Ciao, baby.
1: Yeah, come on, give me some more.
2: Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

0: se majíte.
1: A Pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Zpátečka Free Rádia.
1: Zpátečka Frýčka.
0: Zpátečka Free Rádia.
1: Zpátečka Frýčka. 1994. 1994.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Free Radio 107 FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
3: Na králi zamíchy a chopej nám, ňam, ňam.
4: Slyšíš to?
5: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
4: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
5: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mauthausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
4: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
5: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
4: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
6: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
7: Je tu Opel 24.

Rádia. Zpátečka, frička. 1990.

0: Rukle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
1: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
0: A až se setmí,
1: letní kino přímo v amfiteátru.
0: Rukle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: se majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Tribuna Rock, Party Rock Anthem.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
2: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
2: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
3: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Dobrý rádio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

Hezké dopoledne s vaší 107. Od mikrofonu vás vítá Peťa Hlávková. Startuje ranní víkendový refresh. Máme tu sobotu s datem 12. září a svátek slaví Marušky. Přejeme všechno nejlepší. Za chvíli kalendárium, teď už další muzika.

0: Tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudeb.

0: 7 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.
1: 25 years of my life is still trying to get up that great.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Víčkem jdeme na kalendárium, tedy na to nejzajímavější, co se nám v minulosti k dnešnímu datu událo. Psal se rok 1683 a rakouská a polská vojska porazila v bitvě u Vídně Turky. V roce 1782 Olomoucká univerzita byla po 4 letech přesunuta z Brna zpět do Olomouce dekretem Josefa II. A v roce 1938 na sjezdu NSDAP v Norimberku Hitler zaútočil proti Československu, což podnítilo sudetské Němce k vyvolání puče v českém pohraničí. Své narozeniny dnes slaví německý autor filmových soundtracků Hans Zimmer, také slovenská zpěvačka Mareka Gombitová nebo česká moderátorka Eva de Castillo. A my přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, co dnes něco slavíte. Teď už další hity.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo.

0: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland. Skonto nábytek.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Pátečka frýčka za námi a na více retrohitů se můžete těšit už zítra po 17. hodině, a to s Markétou Huťkovou. Teď už ale pokračujeme další muzikou z vlny 107 FM.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Od pondělí nám opět jede double, stále hrajeme o poukázku na 2 hodiny kulečníku a pizzu k tomu do biliard klubu Yellowfish v Brně Kohoutovicích. Kdo vychytá 2 po sobě jdoucí stejné songy, může si užít naprosto luxusní kulečník a k tomu se i dobře nadlábnout, tak držte vlnu.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14 014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
5: Rádio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

0: Máme krátce před 10. dopolední Frýčko stále s vámi a v další hoďce se vrhneme na aktuality z Brna. Nenechte si to ujít, teď už je další muzika.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: I po desáté je tu Free Radio s vámi. Brno Střed otevřelo vlastní galerii. První výstava představuje práce dětí i dospělých a já vás tam pozvu za chvíli. Teď přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co

0: Nová radniční galerie Brno-Střed vznikla v přízemí historické budovy radnice na Dominikánské ulici. Jako první nabízí výstavu s názvem Uprostřed města, která představuje práce z výtvarné soutěže pro děti i dospělé. Městská část chce galerii využívat především pro prezentaci brněnské tvorby. Prostor má být určen nejen zavedeným autorům, ale také začínajícím umělcům, fotografům, architektům a dalším tvůrcům. Teď už další muzika.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivec.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kraji zamíchy, ochotnej mňam, mňam, mňam!
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Ladíte vlnu 107 FM, ostrov parkování zdarma uprostřed rezidentního parkování v Brně zmizí. O jakou ulici se jedná, tak to se dozvíte za chvíli.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Skonto
2: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Jako ostrov uprostřed modrého nekonečna působila dosud brněnská Skácelova ulice. V moři rezidentního parkování, které funguje v okolí na kilometry daleko, šlo o záchranný bezplatný bod pro řidiče, kteří nejsou v Králově Poli rezidenty nebo nechtěli za parkování platit. To se ale změní. Ve víc než 300-metrovém úseku Skácelky namalují totiž modré zóny, které tam doposud chyběly. Teď už další hity.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Slyšíš to?
3: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
2: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
3: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
2: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
3: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
2: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
3: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
4: Rokle, Rokle, Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
5: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
4: A až se setmí,
5: letní kino přímo v amfiteátru.
4: Rokle, Rokle, Rokle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: porazit. Už za chvíli.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 2004.

0: před 11. dopolední vás v éteru Free Rádia vítá Peťa Hlávková. Před námi je hodinka plná tipů, kam vyrazit. Než se ale k tomu dostaneme, tak si dejte do uší další muziku z vlny 107 FM.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Po 11. hodině nám na Free Radio startují tipy, kam se dá vyrazit, a já už vás tedy za chvíli pozvu na Královopolské vinobraní. Nenechte si to ujít, teď přehled novinek.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební

0: Free Radio. Kamberazit.
1: Královopolské vinobraní je kulturně společenská akce pořádaná v duchu historických tradic města Brna a Krpole. A ještě dnes se koná v parku na Slovaňáku. Čekají na vás tradice pro děti a dospělé, ochutnávka vín a dalších specialit, různá taneční a hudební vystoupení a třeba také i představení dravců v letu. Akce je zdarma a určitě se přijďte ještě dnes podívat.

0: Noční rádio. Kam vyrazit?
1: Ladíte vlnu 107 FM, už za chvíli vás pozvu do Urban Centra. To totiž připravilo novou výstavu věnovanou životnímu prostředí, více za chvíli.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Životní prostředí měst se mění spolu s klimatem a Brno se na tyto výzvy aktivně připravuje. Už dnes zavádí řadu adaptačních opatření, která pomáhají vytvářet odolnější, zdravější a příjemnější prostředí pro život. Zářijová výstava, kterou Urban Centrum připravilo ve spolupráci s oddělením motivačních programů, představuje inspirativní projekty zelených střech a vnitrobloků, které vznikly v předchozích letech díky dotačním programům Zeleň střechám a Vnitroblok. Přijďte se inspirovat a zjistit, jak může i vaše střecha či vnitroblok přispět k zelenějšímu Brnu. Vernisáž proběhla už tento týden, ale výstava bude volně přístupná od úterý do pátku až do 29. září.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
4: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
8: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
7: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
8: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
7: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Hezké poledne, Brňáci, ladíte Free Radio na vlně 107 FM. Za chvíli už se podíváme na to nejzajímavější, co museli řešit brněnští policisté v tomto týdnu. Rozhodně si to nenechte ujít, teď už ale další muzika.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

Za chvíli už budu mít na drátě vlny 107 FM mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou a ta vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu strážníci museli řešit. Nenechte si to ujít, teď už přehled novinek. Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.

0: víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků paní Markéta Skřivánková. Co museli strážníci v tomto týdnu řešit?
2: Pěkný den vám i všem posluchačům Free Rádia. Kvůli poškozené zastávce městské hromadné dopravy vyjížděli strážníci do Tuřan. Svědek události upozornil na 21-letého muže, který si tu zřejmě vybíjel zlost a údajně zastávku ničil. Strážníci díky těmto informacím mladíka rychle dopadli. Seděl na lavičce a měl lehce krvácející zranění na hřbetu ruky. K rozbití bočních světelných reklamních tabulí se bez okolků přiznal. Rozčililo ho prý, že mu jel autobus. Byl zjevně opilý, což potvrdila i následná dechová zkouška s výsledkem přes 2 promile alkoholu. Strážníci se domnívali, že výše škody by mohla přesáhnout hranici 10 000 korun. Přivolali proto státní policisty, kteří si od nich muže jako podezřelého z trestného činu převzali. Děkuji za pozornost a zdravím všechny posluchače Free Rádia.
1: Děkujeme za informace, přejeme hezký den, no a teď už letí další muzika.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Fríčko stále s vámi a my se nacházíme v hodince plné krimi zpráv a už za chvíli se podíváme za panem Jakubem Ghanemem, mluvčím městských strážníků Brna, a ten vám prozradí, co v tomto týdnu strážníci museli řešit. Teď už ale další muzika.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu.
4: Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
0: Dobrý energii. S tou nejlepší tam.

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na drátě už máme mluvčího městských strážníků, pana Jakuba Ghanema, ten vám prozradí, co v tomto týdnu strážníci museli řešit.
2: V žabovřeské restauraci se v úterý večer rozpoutal halasný spor, ke kterému přispěly špatné vzájemné vztahy mezi dvěma rodinami a množství vypitého alkoholu. Zasahovat tam museli hned dvě hlídky městské policie. Jedna pětici podezřelých oddělila a uklidňovala situaci, druhá postupně zjišťovala, co se v podniku stalo. Ukázalo se, že restauraci navštívil 19-letý pár i mladíkovi rodiče a matka mladé ženy. Obě starší ženy na sebe prý velmi prostě křičely a dívčina matka obviňovala chlapcovu, že jí nevrátila peníze. Podle svědků po sobě dokonce házeli pivními sklenicemi. V tu chvíli už si údajně velmi vulgárně nadávala celá pětice, až to mladý muž nevydržel, hrubě okřikl rodiče a ve vzteku rozbil pěstí okno restaurace. Lékařské ošetření poraněné ruky odmítl. Všichni aktéři byli opilí, dívčina matka dokonce hlíce nadýchala téměř 2¾ promila alkoholu. Majitelka provozovny si byla jistá, že škoda přesáhne 10 000 korun a strážníkům řekla, že má spor nahraný kamerou. Ti případ předali kvůli možnému trestnému činu a podezření z několika přestupků. Přeji klidný den a příjemný poslech.
1: I vám díky za informace, teď už další muzika.
0: Slyšíš to?
3: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
0: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
3: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
0: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
3: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
0: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
3: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády.

0: Před 13. hodinou vás v éteru Free Rádia vítá Peťa Hlávková a ještě jednou zdravím všechny Marušky. Ty totiž mají dneska svůj den, tak holky všechno nejlepší a právě vám letí další muzika.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte

soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchy. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio.

0: But I want another cocktail.
1: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
2: Jako taškařice se dnes označuje žertovní kousek. Původně ale byla taškařice doslova zlodějna. Jako taškář se označoval nejen výrobce tašek, ale i zloděj tašek. Taškář byl ten, kdo krade tašky či uřezává měšce, podobně jako kapsář je ten, kdo vykrádá kapsy. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír.

0: Chick Style a John. Čo ste, Chick Style a John? A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Víte, proč se říká mít máslo na hlavě? To znamená dopustit se něčeho nečestného, být zatížen vinou a nemoci proto volně jednat. Stání na pranýři s hrudkou másla na hlavě bylo dokonce v 15. století formou trestu za nepoctivost. K nám se úsloví dostalo až v 19. století z Francie z hantýrky zlodějů. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
4: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.
5: Stereotypes, Mr. Worldwide Report.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Dnes jsem si pro vás přichystala zajímavost, je to podraz na mouchy. Nepochybně vám při pohledu na malebné venkovské domky s azurově či kobaltově modrými okenicemi, rámy oken a dveřmi vrtá hlavou, zda jde o pouhý estetický rozmar nebo je zde i nějaký hlubší smysl. Dekorační původ je ku příkladu v Řecku, leč ve střední a severní Evropě šlo o rafinovanou chemickou síť proti hmyzu. Staré receptury na domácí výrobu modrých nátěrů totiž jako klíčovou přísadu obsahovaly skalici modrou, tedy síran mědnatý, nebo jedovatou pařížskou zeleň, která sloužila jako levný a dostupný pigment. S příchodem horkých letních měsíců a otravných rojů much se ukázalo, že tento nátěr funguje jako dokonalý repelent. Hmyz a zejména otravní komáři totiž kvůli specifickému vnímání světelného spektra vidí modrou barvu jako jedovatou, nebezpečnou a nebo pro ně zcela slepou zónu, které se instinktivně obloukem vyhýbají. Modře natřená okna tak spíše než architektonickou ozdobu představovala funkční biologický štít, který držel kousavou havěť spolehlivě mimo stavení a lidem uvnitř zajišťoval klidný spánek bez nutnosti moderních insekticidů. Teď už další muzika.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme

0: Pussycat Dolls. Ayo.
1: Před 14. hodinou vás Féteru Frýčka vítá Peťa Hlávková, za chvíli už ale dorazí Patrik Netík, ten tu s vámi bude až do 19. A já se těším zase v pondělí ve 12 hodin, do té doby krásný zbytek víkendu. Free Radio, kam vyrazit?
2: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Idylickou komedii o kouzlu dětství Bylo nás pět uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Amore mio Brno nabízí divadlo Husa na provázku na dvoře s volným vstupem v 19 hodin. Komedii Můj báječný rozvod nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Přátelé a kamarádi, je to opět tady, opět tu máme sobotu a to dneska konkrétně s datem 12. září. Mám obrovskou radost, že se opět můžeme slyšet dneska samozřejmě kromě tohoto data v kalendáři také další krásné jméno. A to konkrétně Marie. Marušku zná 100% nějakou každý z nás, holkám se ještě budeme věnovat. S vámi ve studiu tedy moje maličkost Patrik Netík, pohodlně se usaďte a volujme pořádně doprava. Začínáme totiž přehledem toho nejnovějšího, co tu pro vás máme.
1: Free Radio, hudební novinky, to co právě letí.

0: Ranní rádio. Kam vyrazit?
1: Je tu tip, kam vyrazit, a i tentokrát vás zvu do Káznice na Cejlu, a to konkrétně na Roast 2026, čtvrtý ročník největšího brněnského kávového festivalu. Roast se koná v sobotu a neděli 12. a 13. září 2026 opět v prostoru brněnské Káznice. Vstupné je od 250 do 500 korun a přátelé, pokud patříte mezi fanoušky kávy, především té opravdu čerstvě mleté, rozhodně vyražte, protože tohle je brněnský svátek právě tohoto nápoje. Roast 2026, Káznice na Cejlu, Bratislavská 68. Rozhodně vyražte, pokud máte kávu rádi. My už jdeme opět na výbornou muziku.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

Za námi je dnešní první společná zpátečka, která mě opět dostává k tomu, abych vás pozval na zítřejší nedělní retroparty mezi 17. a 20. hodinou. Jsou to 3 hodiny skvělé kultovní retro muziky, a to pozor, na vaše přání. Rozhodně si to nenechte ujít, protože tyhle ty 3 hodiny patří nejenom té retro muzice, ale především také vám, našim posluchačům. Nenechte si to ujít, ještě jednou připomínám, zítra mezi 17. až 20.

0: Včera nám opět Lukáš Bartl představil kromě aktuálního pořadí hitparády 107 Frýčka také již tradičně 4 aktuální nováčky. Nejenom pro ně, ale pro úplně kompletní pořadí můžete hlasovat na našem webu www.freeradio.cz/top107. Já teď na malý okamžik předávám Lukášovi slovo a ten nám všechny 4 novinky hezky představí. Tak Luky, je to tvoje.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším krátký přehled novinek hitparády 107 Frýčka. Novinka s číslem 1, Cat's Eye a jejich Hooty Fruity. Novinka číslo 2, Atoma a italský Anima. Se třetí novinkou do hitparády přichází Cardi B a Ha.

0: Aktuální novinky, hitparády 107 a Fríčka, hlasovat pro ně můžete kdykoliv non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
1: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: První naše dnešní společná hodina je za námi a já jsem také slíbil, že se budeme věnovat dnešním oslavenkyním. Dneska v kalendáři nalezneme jméno Marie. Toto velice populární jméno a já tedy předpokládám, že každý z vás nějakou takovouhle dívčinku zná. Tak byste měli dneska popřát, protože Marie je v celé České republice 260 526. Z toho tady u nás v Brně jich žije 7647. Prakticky jistota, že nějakou znáte, já 100%. Je to například moje babička. Zdravím všechny holky, všechny Marušky a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krátce po třetí hodině nám startuje dnešní hodinka již tradičních kinonovinek, to znamená, že ve spolupráci s Jančou Houbovou tu mám pro vás dva skvělé tipy, na co vyrazit do kina. Tak s námi držte vlnu, teď už ale přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: Na malý okamžik předávám slovo Janče Houbové a ta nás pozve na něco zajímavého do kina. Janě, co pro nás máš? Na co můžeme vyrazit?
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: A teď určitě potěšíme všechny fanoušky fotbalu, protože do kin míří sportovní dokument Zápas století. Snímek rekonstruuje legendární čtvrtfinálové střetnutí mezi Argentinou a Anglií na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986, které se do historie nesmazatelně zapsalo Maradonovým gólem boží rukou. Film se však nezaměřuje pouze na hřiště, zkoumá širší sportovní, politické a kulturní souvislosti tohoto vyhroceného duelu, který se odhrával ve stínu dozvuků krvavé války o Falklandy mezi oběma národy. Tak pokud tady máme fanoušky fotbalu nebo Maradony, tak určitě vyražte do kina na nový sportovní dokument Zápas století.
0: Janouce, moc krát děkujeme za dnešní tip a my jdeme opět na muziku.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
5: Jeli bo DJ Bob.

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
3: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
4: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
3: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.

0: Už za malý okamžik tu bude také druhá pozvánka do kina, protože to nejnovější, co dávají, tak to ví Janča Houbová. Tak už za malý okamžik, tak s námi držte vlnu, ať vám žádný tip, na co vyrazit, neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
2: Sure, basically, it's the perfect place to debut our new one.

0: Je tu prostor pro dnešní druhou kinonovinku. Já tady opět na malý okamžik zvu sem do vysílání, alespoň takhle virtuální, Janču Houbovou, a ta nám řekne, na co můžete vyrazit do kina, jaká novinka je pro vás připravena. Tak Jani, máš slovo.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Byť už je po létě, můžeme se do něj aspoň na chvíli vrátit československou romantickou teenage komedii s názvem Poslední sezóna. Alan celé léto maká u rodinných kolotočů, když potká poslední letní den plavčici Vicky. Vicky je trošku ztracená, protože ji nevzali na vysokou a má pocit, že zůstane viset v malém městě, které všichni ostatní opouštějí. Alan má zas jeden šílený nápad. Chce vyhrát místní boxerský turnaj a dokázat bratrovi, že na to má. Náhodné setkání Alana a Vicky je vyšle na malé dobrodružství a vytvoří křehké, ale hřejivé pouto. Milá romantika ve filmu Poslední sezóna.
0: Janičce, moc krát děkujeme za skvělý tip a my jdeme opět na muziku.
3: Slyšíš to?
4: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
3: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
4: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mauthausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
3: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
4: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
3: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
4: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme to

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Dnešní kino novinek je pro dnešek zdárně s námi a jenom v rychlosti připomínám, v kalendáři dneska naleznete jméno Marie. Pokud tedy nějakou Marušku znáte, holkám popřejte všechno nejlepší, já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

s nejnovějšími hity. Free Radio pro tvoje lepší odpoledne. Can we freeze common and surrender our rights and wrongs? Can we just

0: Máme krátce po 4. hodině, odstartovala nám tedy naše takzvaně lákací hodinka A co nás čeká a nemine. Řekneme si něco o bankovce a nesmí chybět také tajemný film, tak s námi držte vlnu.
1: Free Radio, hudební novinky, to jsou právě letí. Animal.

0: ztracená bankovka. Jistě jste postřehli, že opět hledáme majitele ztracené 5000korunové bankovky. Pokud byste ji chtěli získat právě vy, není nic jednoduššího, než ve vysílání vychytat signál a výzvu moderátora. Když se vám totiž podaří se dovolat jako první a správně nám říct její celé šestimístné výrobní číslo, hezky zleva doprava, bankovku vám vrátíme. Takhle jednoduché to tady u nás je. U nás se může vyhrávat každým dnem, tak stačí pouze poctivě ladit Free Radio.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Idylickou komedii o kouzlu dětství Bylo nás pět uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Amore mio Brno nabízí divadlo Husa na provázku na dvoře s volným vstupem v 19 hodin. Komedii Můj báječný rozvod nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.

0: Tajemný film Frýrária. Každý všední den v ranní show s Romanem Koloděm mezi 10. a 11. hodinou máte šanci na základě 4 indicií uhádnout, jaký tajemný film má Roman na mysli. Když se vám to podaří, dovoláte se jako první a správně zodpovíte, jaký film Roman chtěl slyšet, tak od nás získáváte zpravidla nějakou dobrou poukázku třeba na Dlabanec, anebo můžete vyrazit za kulturou úplně zadáčo. Zkrátka a dobře, u nás se na Frýráriu vyhrává každý den, tak si to nenechte ujít.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Takzvaně lákací hodinka je pro dnešek zdárně známý a jenom v rychlosti připomenu, že v kalendáři dneska nalezneme jméno Marie, tak pokud nějakou Marušku znáte, holkám, popřejte všechno nejlepší. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Mr. Worldwide.

0: Máme lehonce po 5 hodině, to znamená, že nám startuje dnešní víkendová celebrity show, kdo nás čeká a nemine. Zaměříme se na film Anděl Páně a potom nás čeká také dcera Šifrové, rozhodně jedna, co se těšit. Tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče.
1: Miluješ naše hity?

0: dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Městský soud v Praze ve čtvrtek zamítl žalobu scenáristy pohádky Anděl Páně Lucie Konášové, která se domáhala rozhodnutí, že je jedinou autorkou scénáře k filmu i k libretu stejnojmenného muzikálu. Podle soudce neprokázala své tvrzení zhruba u čtvrtiny výsledného filmu. Zhruba čtvrtina filmových cen, tedy asi 26%, podle soudu v díle Konášové není. Scénáristka tak podle Košíka neprokázala, že je jejich autorkou. Strach tvrdí, že je vymyslel on. No, takových let od doby, co máme Anděl Páně, a stále se táhne tenhle ten nepříjemný spor. No, důležité je, že výsledek za to rozhodně stál. No a doufejme, že už nebudeme muset řešit takovouhle nepříjemnost, jako je právě autorství scénáře. Nechme to být a jdeme opět na muziku.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
5: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
6: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Za malý okamžik také slibovaná dcera Šifrové, rozhodně je na co se těšit, tak s námi držte vlnu.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Vaší rádio.
1: 21-letá Clementine Vounová právem rozjíždí úspěšnou kariéru modelky. Během dovolené v Řecku pozovala v tyrkysových plavkách a na snímcích nápadně připomínala svou matku, supermodelku Claudii Šifrovou. Dcera Šifrové a režiséra Matthewa Vouga se chce ale prosadit sama. Viděla jsem konec úspěchu, chci vidět také jeho začátek, prohlásila sama Clementine. Je pravda, že opravdu podoba je tam poměrně výrazná a rozhodně díky jejím křivkám se nemá absolutně vůbec zač stydět. Je tedy poměrně veliká pravděpodobnost, že se jí podaří v nějakém tom světě modelingu prorazit a také opravdu vlastnoručně si udělat slibnou kariéru. Rozhodně budeme Clementine držet palce a posíláme výbornou muziku.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Slyšíš to?
7: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
6: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
7: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
6: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
7: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
6: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
8: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
9: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
0: Dobrý rádio 107 FM. Právě teď hrajeme to nejvící.

0: Dnešní Celebrity Show je pro dnešek zdárně za námi a pouze jenom v rychlosti připomenu v kalendáři. Dneska naleznete jméno Marie. Marušku pravděpodobně zná každý z nás. Holkám, popřejte všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Máme lehonce po 6. hodině, to znamená jedno jediné, startuje nám naše dnešní poslední společná hodina a co nás čeká a nemine. Za malý okamžik například víkendové kalendárium a po půl nesmí chybět také burza práce. Tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče.
1: Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Krásný den, je tu speciální víkendové kalendárium. Pojďme se podívat na to, co zajímavého se odehrálo dnes, tedy 12. září, ale v minulosti. Začínáme v roce 1782, to Olomoucká univerzita byla po 4 letech přesunuta z Brna zpět do Olomouce. Rok 1871 císař František Josef I. vydal reskript, v němž potvrdil svou ochotu nechat se korunovat českým králem. Rok 1893 série demonstrací zahájena v den oslav císařových narozenin vedla v Praze k vyhlášení staného práva a zostření tažení proti omladině. No a zakončíme to v roce 1956. To českoslovenští volejbalisté se stali mistry světa ve Francii. Jdeme také gratulovat. Narozeniny dnes slaví například bývalý český profesionální fotbalista Tomáš Došek a jdeme také do zahraničí. Narozky dnes slaví také americká herečka a modelka Sydney Sweeney. Gratulujeme a posíláme výbornou muziku.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Freerádiu hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Freerádia.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: No a už za malý okamžik tu bude také slibovaná burza práce, tak rozhodně s námi držte vlnu dál, ať vám neuteče žádná nabídka na jakoukoliv pracovní pozici. Teď už ale další výborná muzika.
1: Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107

0: Free Radio. Burza práce.
1: Krásný den, je tu Burza práce a dneska tady u nás na Free Radio budeme zhánět tiskového mluvčího a PR manažera a také zástupce či zástupkyni ředitele společnosti.
0: Free Job.
1: Přímo do centra města Brna do příspěvkové organizace zháníme tiskového mluvčího či tiskovou mluvčí a PR manažera či manažerku se mzdovým rozpětím od 35,5 tisíce korun za měsíc. Minimální vstupení vzdělání je zde vysokoškolské magisterské. Bližší informace, ale především důležité kontakty naleznete na našich webových stránkách www.freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: No a do brněnského Králova pole zháníme také zástupce či zástupkyni ředitele společnosti se mzdovým rozpětím od 50 tisíc korun za měsíc. Opět platí, že bližší informace, ale především důležité kontakty naleznete na našich webových stránkách freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Pokud byste naopak vy u nás chtěli inzerovat nabídku práce nebo třeba jenom brigády, neváhejte a pošlete nám e-mail na práce@freeradio.cz a my už vaši nabídku rádi pošleme dál.
0: Free job na Free Radio.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Náš dnešní společný čas je, přátelé a kamarádi, zdárně známý a já se s vámi musím pro tento týden rozloučit, ale nebojte se, společně se uslyšíme zase nejpozději příští týden v sobotu úderem 14. hodiny. Užijte si zbytek víkendu a nezapomeňte, mějte na 107% free náladu. Tak zatím, ahoj.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio.

0: Sir Majitel.
1: A v páté ani opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Free Radio. Free Radio. To 7.

Rádio 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin a přináším krátký přehled novinek hitparády 107 Frýčka. Novinka s číslem 1, Cat's Eye a jejich Hootie Fruity. Novinka číslo 2, Atoma a italský Anima. Se třetí novinkou do hitparády přichází Cardi B. Aha.

0: čtvrtá novinka aktuálního kola hitparády 107. Frýčka nese název Same Old Sky. Ale Farben a May Stephens. Takhle zní aktuální novinky hitparády 107. Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.

I po 20. hodině máme na Free Radio pro tebe nejvíc novinek a hudebních přání. Free Radio pro tvůj lepší večer. Hey yo, Jace. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
0: Animal.

0: Fajn.
1: Áno.
0: Fireball.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: vítej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: najít.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free Radio. Free Radio. 107.

0: Radio.
1: Tři rádio.
0: Novinky.
1: Novinky.
0: Novinky.
1: Novinky hit parády.
2: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším krátký přehled novinek hit parády 107 Frýčka. Novinka s číslem 1, Cat's Eye a jejich Hootie Fruity. Novinka číslo 2, Atoma a italský Anima. Se třetí novinkou do hitparády přichází Cardi B. Aha.

0: Čtvrtá novinka aktuálního kola hitparády 107 Fríčka nese název Same Old Sky. Ale Farben a May Stephens. Takhle zní aktuální novinky hitparády 107 Fríčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Hit Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z Hit Parády Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Pátečka Frýrádia. Pátečka Frýčka.